0: Ukážu,
1: Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu, Ukážu,